0: tanečné, energické, ale aj intimné a melancholické. Toto všetko nájdete v hudbe projektu Zapomnel sem, ktorý hrá dnes naživo u nás v Popo FM. Počuli sme zatiaľ dve piesne a ešte ďalšie dve pesničky sú pred nami. Teraz sa ale porozprávame s pánmi, ktorí sú tu dnes spolu s nami. Je tu Aleš Macenauer, ktorý je teda tou dušou projektu Zapomnel sem, a spolu s ním je tu aj Patrik Rašman. Takže ahojte chalani, vítajte.
1: Ahoj, čau, čau.
2: Ahoj, ahoj.
3: Pekný deň vám želáme. Zatiaľ sme počuli prvú polovicu vášho koncertu u nás v Rádiu FM. Ako sa vám hrálo? Aké to bolo pre vás?
1: No, je to moc príjemný. Hlavne tá budova je úplne fantastická. Ja som asi nikdy nebyl v takovém prostoru.
0: Čiže je tu taký magický nejaký...
1: Jo, jo, úplne. Tady všechno vypadá strašne pôvodne a tak, takže...
0: Veľmi elegantne si to povedal. Aleš, tak ty si teda, dobre som to povedal, že ty si duša toho projektu, Zapomnel sem. Ty si zapomnel sem, alebo ako to je?
1: No, já to vnímám jako prostě nějaký projekt, neberu to úplně jako pseudonym, ale jakoby ta tvůrčí část je jakoby samostatná, nebo jakoby občas v těch jako nahrávkách jsou nějací třeba kámoši jako hosti, ale jakoby ten songwriting a všechno kolem, tak si dělám nějak jako sám a potom právě naživo to hráváme buď s Patrikem, nebo ještě s jedním kámošem, se Šnoubim. Takže naživo je to vícečlené a studiově je to jednočlené, asi tak bych to řekl.
0: Tak povedz, že jako jste se jednočlenně ty a Zapomněl jsem dali dokopy. Jako to celé vzniklo.
1: No, já jsem nějak prostě třeba v 15 začal psát vlastní písničky, napřed anglicky, potom jsem postupně nějak jakoby to začal dělat česky. A potom nějak jakoby, jak jsem začal třeba občas někde hrát veřejně, tak jsem si rychle jakoby uvědomil, nebo mi došlo, že to asi nechci dělat jakoby pod vlastním jménem, tak jsem si nějak jakoby vymyslel nebo vzal tady ten název, ze který právě se můžeš trošku jakoby třeba schovat a být pak jakoby v těch textech třeba osobnější nebo explicitnější, když to není přímo spojený jakoby s tvojím občanským jménem.
0: Ale jinak ten názov teda má zaujíma, keď si ho načal, je za tým nějaký konkrétny príbeh? Je to něco, co často hovoríš?
1: Jo, jakože ptaj se na to lidi velmi často, ale klidně to řeknu jakoby a i teďka. Vlastně já jsem bydlel tehdy v Olomouci a jeden můj kámoš za mnou přišel a říkal mi, že dneska večer hraje v Olomouci něco, co by se mi mohlo líbit. A já jsem se ho zeptal, jak se to jmenuje, a on řekl, Zapomněl jsem. A já jsem v tu chvíli jakoby, byl to takový, jakoby, že jsem vůbec jakoby nechápal, jestli se tak reálně jmenuje nějaká kapela, nebo jestli jakoby je to jeho odpověď na tu otázku, že zapomněl, jak se to jmenuje. No, přišlo mi to takové jako zajímavé, a pak jsem teda jakoby po nějakém roce od tady té situace, když jsem se jakoby vymýšlel prostě jakoby, jak tady ten název jakoby, a jak ten projekt jako nazvat a jak to zaštítit, tak jsem si vzpomněl na tady tu situaci a vzal som si tady ten jakoby okamžik, no, jako
3: názor. Povedal si si, že to bude fungovať. No a povedz nám potom, ako došlo k tomu, že si naživo začal vystupovať a že si povedal, že potrebuješ aj možno aj nejakú výpomoc. A ako sa formovala potom už tá živá zostava?
1: No, já jsem vlastně ze začátku hrál solo a to bylo vyloženě prostě jenom jakoby, že prostě s akustickou kytarou, normálně takový jako písničkář formát. Ale v nějaký moment, jakoby, jak mě začala táhnout víc i elektronika a tak, tak to není úplně jakoby snadno realizovatelný naživo solově. Nebo jako dá se to, ale buď to musíš jakoby v podstatě asi hrát nějakým způsobem na playback, nebo pořád jakoby klikat na nějaké synťáky a je to takové jakoby chaotické, takže nebo jako neužíváš si potom možná tolik ten okamžik toho koncertu, že se musíš soustředit na různé jako věci. Takže to byl asi jakoby nějaký moment, kdy jsem oslovil vlastně tehdy jinýho kamaráda Miloše, který se mnou jakoby hrál koncíky třeba 5 let a vlastně až loni na podzim po nějaké další době jakoby skrz různé okolnosti jakoby životní to musel jako opustit a pak jsme začali právě jakoby s Patrikem hrát koncíky, no, a se Šnoubim.
0: A s Patrikom to bolo nejaké prirodzené, že už ste sa poznali, alebo to bolo, že niekto vás dal dokopy, že ty by si teraz mohol s Alešom hrávať?
1: No, my sa známe ako nejak z Brna, že chodíme do stejných hospod asi.
2: A,
1: jo. No, akože asi bych ani nechtiel hrať s niekým, kde to není prirodzené. No, akože asi ne. No. Že vlastne cestou na ty koncerty a tak vlastne trávíš spolu strašne moc času s tým človekem, takže takže je pro mě nějak jako asi důležitý, aby to byl někdo blízký.
3: Aby to sedělo aj ľudský. Mimochodom, ty si spomínal, že si začal písať tie pesničky, že najprv to bolo anglicky a vždy to znelo plus minus takto, ako sme mohli počuť, alebo tam boli možno aj žánrovo nejaké výbočenia, ty si spomínal aj, že možno viacej akustické, viacej folkové?
1: Jo, jakože Tak tím, že to jakoby dělám vždycky já, tak tam určitě je nějaké jakoby pojítko, že ty písničky mají nějaký podobný jakoby charakter, ale zároveň mě hodně baví hrát se jakoby právě s aranžema a s těma kulisama kolem toho, takže se třeba každou desku snažím udělat trošku jinak, aby to, aby se to prostě někam posunulo, no. Že moc mě jakoby, asi by mě to nebavilo, jako kdyby to bylo pořád dokola to stejný, no. Takže tak.
0: Tento rok si vydal album Docela normálně lidé a dokonce je vyšel aj na vinyle nedávno.
1: Jo, povedlo se udělat vinily, no, to je jako velká radost, protože je to jakoby hodně drahý na výrobu, ale vlastně jakoby se ozval donor, který to zaplatil, takže tak.
0: No, tak to máš výborné. A o tom albume by si nám mohol trošku viac povedať, s kým si spolupracoval, koľko je tam piesní, ako dlho vznikala možno tá nahrávka?
1: Jo, vznikala vlastně hodně rychle, všechny ty písničky jsem napsal asi během 2-3 měsíců loni v létě, v takovém jako období, kde to ze mě hodně jakoby padalo, ty písničky. No a nahrávali jsme to potom u kámoše doma. Kámoš se jmenuje Michal Schnaubert, tímhle ho zdravíme. A on vlastně jakoby má nějaké aj technické jakoby skills, že umí jakoby právě míchat a nahrávat a tak líp než jako já, takže to pak aj míchal. Ale vlastně jako třeba proti těm starším deskám, tak tam nejsou žádný jakoby hudební hosti, že to tentokrát bylo všechno jakoby fakt jako udělané, nahrané jakoby mnou, že na těch předchozích deskách třeba občas byla někde nějaká, nevím, saxofon nebo něco, co nahrával někdo jiný, tak tady ta deska je taková nejvíc jako asi osobní a i tematicky a i tím, že to je fakt všechno jako ze mě, no.
3: No a už sme počuli aj dve ukážky, pretože tie dve pesničky, ktoré zneli, tak sú práve z tejto novinky.
1: Jo.
3: A ešte budete hrať jednu vec, ktorá je tiež na novom albume, jednu staršiu.
1: Je to tak. Dáme ešte první track z tej desky asi a pak jeden starší song.
3: Tak už máme predstavu, že ako to celé znie tá nová vec, o ktorej si rozprával, o ktorej si hovoril.
0: Ešte skôr, ale než sa presuniete opäť do toho nášho koncertného mini rádiového štúdia, tak nám prezraďte, že ako to vyzerá s živými koncertami v najbližšom období. Do konca roka ešte niekde sa zastavíte?
1: Jo. Budem teďka 25. září, to je příští pátek v Praze v Arše Plus na takovém mini festivalu Hektik, kde vlastne nejak aj budeme symbolicky křtít ten vinyl novej. A potom 3.10. v Brně na festivalu Reconnect, myslím, nebo něco tak, no, nevím, na festivalu v Brně, na kafaře to bude, to je takový klub. A pak ještě, myslím, v listopadu tam je něco v Kostelci nad Černými lesy, ale na Slovensku bohužel teďka jakoby se nechystáme.
0: A už si hrál na Slovensku?
1: Byli jsme v Bratislavě a v Košicích, no. A jako určitě bychom rádi aj navštívili jiný města. Já mám vlastně v Žilině rodinu, takže sem jezdíme moc rádi, ale teďka nás nikdo nepozval na podzim.
3: A veríme, že sa to podarí čím skôr, ale teda Praha, Brno a ešte...
1: Jo, Praha, Brno a pak ta třetí věc, to bylo Kostelec nad Černými lesy, to je takové malé město ve Středočeském kraji.
0: Ale znie to krásne. Tak sa môžete presunúť do nášho koncertného rádiového ministúdia, aspoň teraz si zahrať na Slovensku ešte ďalšie dve pesničky.
1: No,
0: zapomnel som, to je projekt Aleša Macenauera, ktorý je tu spolu s nami a spolu s ním prišiel aj na toto živé vystúpenie Patrik Rašman. No a my si vypočujeme už o malý moment ďalšie dve pesničky.
3: Áno, už zhruba vieme, máme predstavu, ako znie ten aktuálny album Docela normálni lidé. Táto nahrávka vyšla tento rok, no a podpísal sa pod ňu Zapomnel som. To je taký pseudonym, ktorý si vymyslel práve Aleš, ktorý je tu s nami. No a dnes v zostave aj s Patrikom Rašmanom a majú pre nás pripravené ešte dve pesničky.
0: No tak si to poďme opäť vypočuť. Toto je Znovu Zapomnel sem u nás v Popo FM.